Oči ty ty se propad se studený, prostruješ se na lidi. The Voice. Yeah! We